0: said he.
1: No ano, milí čuníci. V řadě za sebou tři čuníci jdou, dťápají si blátě cestou necestou. Kufry nemají, cestu neznají, vyšli prostě do světa a vesele si